0: Hit Radio 90. Než investujete miliony do rekonstrukce, zajistěte si přehledný a odborný plán celé renovace. Renovační pas od Comfort Group je technický audit domu s ekonomickým řešením. Plán, kterému rozumíte vy i vaše banka. comfort@group.cz
1: Hit Radio 90. 90 non-stop.

Let your mind be free. Hrajeme vám devadesátky. Non-stop. Hit Radio devadesátka.

Program 90. Non-stop! Hit Radio 90.

man.

0: bych se jmenovat Jan.
1: Přístavba, garáž nebo podkroví, které vzniklo časem? U mnoha nemovitostí stav, který neodpovídá stávající dokumentaci a realitě. Legalizace stavby tento problém vyřeší. www.stavby-legal.cz řeší vše na klíč.
2: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
3: Zábava vlny tobogány.
4: Co vás čeká?
3: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
4: Plno tobogánů a skluzovek.
3: Tak všichni rychle do plavek.
4: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
3: Relax, drinky, animace.
4: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
3: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
2: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.

0: Hrajeme vám 90ky non-stop. Hit Radio 90ka.
1: Americká firma Transceptor Technology přistoupila k výrobě počítačů Personální Sputnik.

0: No tuhle písničku od Madony, tu prostě, já ji teda miluju. Miluju a maluju ty emoce a vzpomínky na jejího tátu. Oh father. Není to pravda moc veselá balada, ale nádherná, o tom žádná. Za chvilku 7. hodina, je tady čtvrteční ráno, s vámi Hit Radio 90 a aktuální doprava právě teď, dneska s Eliškou.
1: Doprava.
2: Pěkné ráno přeje Eliška Votrubová. Na Praze západ mezi Zbůzany a Třebotovem před odbočkou na Chýnice boural motorkář. Počítejte tu s omezením, na místě jsou záchranáři a policisté. Podobná nehoda je taky na trase z Pardubic na Semtín. Tady se srazilo osobní auto a motorka. Doprava v místě zpomaluje, tak tam buďte pozorní. A ještě se podíváme na dálnice. Na D8 na 48. kilometru ve směru do Německa nepřehledněte odstavený kamion s poruchou. A na dálnici D1 v Brně na trase z Prahy do Vyškova zpomaluje provoz mezi 190. a 196. kilometrem. Obrňte se trpělivostí a připravte se na zdržení. Přejeme šťastnou cestu.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague, největší zábavní centrum v Evropě. 3 patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
10: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. 2 trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
11: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
12: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
13: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
14: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Zanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. 5hvězdičkový rezort Zanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.
15: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
16: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují a

0: Instagramu. Počasí.
1: Už teď po ránu je venku kolem 18-19 stupňů a to se připravte až na 38 maximálně. Ale popravdě i těch nějakých průměrných, kolik může bejt? 35, 36 může bejt odpoledne, tak to asi bude nálož. No a sluníčko bude šajnit možná i do sklepa. Jasno, maximálně polojasno.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: No a hned na úvod bych tady dneska pro vás měl takové doporučení. Ta nová deska Stonů, ta se jim teda vážně povedla, tak kdybyste neměli co poslouchat, tak za sebe doporučuju. Stejně tak bych mohl doporučit třeba jejich 90-kové album Bridges to Babylon i s největším hitem Anybody Seen My Baby, pochopitelně. Tak kameny se valí a páteční ráno na 90 právě startuje. Za minutu a kousek 7 hodina. Zdraví vás Michal. Ahoj.
0: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: tohle se bude hrát i za 100 let. Nesmrtelná taneční hymna Free od zpěvačky Alternatey. A to mě upřímně, jen tak mezi náma, docela baví pátrat po tom, co dneska dělají tyhle všechny devadesátkové hvězdy a hvězdičky. Tady v tom případě tedy hvězdy minimálně u Alternatey, protože ona byla velkou hvězdou, hlavně v té taneční sféře. Tak Alternatey, prosím pěkně, se stále věnuje hudbě, pravidelně zpívá třeba na Ibize, ve zdejších slavných klubech, taky podniká, skládá, navíc je ambasadorkou sexuálních menšin, což vlastně byla celý život. To je jenom ve zkratce, že i se 60 na krku může člověk prostě vymetat diskotéky. Legenda za námi a před námi Take That. Už za chvilku, my jsme Hit Radio 90, za 5 minut 7:45. Dobré ráno.
1: Kámo, včera jsem byl venčet našeho Rexe a nestačil jsem se divit. Ale fakt hrůza, cestou na zemi poházený plechovky, cíga, pytlík od pečiva, humáč.
2: Tak to je fakt bída. Vždyť koše jsou všude. A barevný kontejnery na třídění taky. Každý snad ví, že bordel se nehází na zem.
1: No, evidentně každý ne. Ale viděl jsem videjko, kde bylo, že těch barevných konťáků je u nás po republice přes milion, kámo. Milion! A k nejbližšímu to máš prej kolem 90 metrů. To je mega blíž, než to máš do školy.
2: To asi jo, no.
1: Hele, to video bylo super. V tom třídění jsme prej fakt dobrý.
2: Taky na tom makáme, ne? Papír modrá, plasty žlutá, sklo zelená, plechovky šedá, krabice od džusu oranžová, easy. Se vyznáme, ne?
1: Já, sypiš, v Česku nás třídí už 3/4.
2: Tak to je slušný.
1: Jo, jo. A díky třídění a recyklaci obalů se ročně ušetří přes 400 milionů kubíků vody.
2: A to je jako kolik?
1: Vím já, třeba jako kdyby se sprchoval každý den, dvakrát a až do důchodu.
2: Tak ty máš počty jako můj matikář. Takže každá vytříděná plechovka nebo pytlík fakt něco znamená?
1: Přesně, tak až dopiješ, tak tu plechovku pošli do šedýho na kovy a já pytlík od čipsu do žlutýho.
2: OK, nejsme přece prasata. Třídění zdar!
3: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
4: Devadesátky.

can play that game. Bobby Brown na Hit Radio 90 a vlastně další 90ková hvězda, o které v poslední době nebylo u nás až tolik slyšet, maximálně v souvislosti s jeho divokým manželstvím s Whitney Houston, když to někdy někde někdo vytáhne, ještě tedy v 90kách, to už je skoro pravěk. Ale ty otazníky, jestli jí tenkrát fyzicky týral a měl do ní dokonce plivnout před jejich malou dcerou, tak ty nadále zůstávají. No a docela zvláštní, že na svých koncertech Bobby Brown pravidelně uctívá zesnulé hudební ikony, jako třeba Michaela Jacksona anebo Prince. Ale na svoji ex-manželku na tu si ani nevzpomene. A to je teda jako vážně divný. Nic, Oasis, za chvilku, teď jsou tady Five a my jsme Hit Radio 90, tak dobré ráno.

0: Tak už za měsíc a kousek půjde do IMAXu dokument o kapele Oasis, který mapuje jejich loňské comebackové turné. A ještě pozor, než to uvidí první skalní fanoušci, tak bude premiéra na festivale v Benátkách na začátku září. A oba dva bratři Gallagherové už dokonce potvrdili svoji účast na zdejším slavném červeném koberci. Tak uvidíme, co nakonec uvidíme. Necháme se překvapit, nic jiného nám taky nezbývá. Vy každopádně uslyšíte, a to už za chvilku, třeba Roxette anebo Luci i s Lenkou Dusilovou. Tady u nás na Hit Radio 90. Pěkné ráno.
1: Hej, už máš řidičák?
2: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
1: Fakt?
2: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
3: Dózy a nože nyní v Penny. A navíc v akci. Nektarinky volné kilo za 34,90 a vepřová kýta bez kostí kilo za 54,90. Penny.
4: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
5: Vinetu!
4: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
6: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
7: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
6: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
8: Devadesátky jsou zpátky.
9: Barbie, let's go party.
8: Jsou zpátky.
10: Hit me, baby, one more time.

0: Tak něco pro pamětníky 90-kových televizních seriálů. Tohle je s Ellie McBealový. Pamatujete? Wanda Shepherd a Searching My Soul. Ladíte Hit Radio 90, přesně 7.54, za chvilku 8. hodina, dáme si aktuální přehled zpráv, abyste byli v obraze. No a abyste byli v obraze i jak to jezdí, tak je tady právě teď aktuální doprava.
1: Doprava. Krásné ráno přeje Eliška Votrubová. 15 minut ztratíte u nehody na dálnici D6 ve směru do Prahy. Provoz vás zne mezi 8. a 5. kilometrem. Srazila se tu dvě osobní auta a blokují levý jízdní pruh. Kolona je zhruba na 2 kilometry. Další 15-minutové zdržení v nesouvislé koloně na vás čeká na D1, a to na trase z Prahy na Brno. Doprava brzdí mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav. A brzdí taky Pražský okruh, poskakovat budete v obou směrech u exitu Ořech. Naberete tu asi 10 minut. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skileto víme, která práce ti sedne. Jsme Skileto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skileto.cz.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: DABu i v aplikaci Rádia.cz. Hit Radio 90. Krátké zprávy.
1: Přejeme hezké ráno, přinášíme souhrn aktuálních zpráv. Český statistický úřad dnes zveřejní první předběžné údaje o vývoji ekonomiky ve druhém čtvrtletí. Analytici předpokládají, že hrubý domácí produkt nadále rostl. Na českou protidrogovou politiku, její nedávné změny i budoucí kroky se dnes zaměří veřejné slyšení v Senátu. Koná se po přesunu agendy z gesce úřadu vlády pod ministerstvo zdravotnictví ze začátku července. Japonská policie tento týden uvedla, že zatkla 61-letého hudebníka, který hlasitým hraním na kytaru nenechal více než 7 let vyspat své starší sousedy. Policie v mužově bytě zabavila přes 40 kytar. Vyšetřovatelé naměřili v okolí hladinu hluku přesahující 80 decibelů. Americká armáda v noci na dnešek podnikla další vzdušné útoky na Írán. Označila je za reakci na to, že se Írán oden dříve pokusil zaútočit na americké vojenské základny na Blízkém východě. No a fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezóny a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola proti Trumse půjdou po výhře 1-0 z Norska. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 19 hodin.
0: Počasí.
2: A co tady tak čtu? Předpověď na srpen, tak nás ty úmorný vedra asi jen tak nepustí, vážení. No dneska léto až za dva rohy, jasno nebo polojasno, na jihu může z toho vedra někde i zabouřit, jinak super tropy 35 až 38 a i na horách má být kolem 30. Takže ani tam se pravděpodobně neskladíte.
0: Hrajeme vám 90ky non-stop.
2: Ale co by vás teoreticky mohlo schladit, tak to jsou Fateless. Už za chvilku tady na Hit Radio 90, kde vám non-stop hrajeme nejlepší 90ky v českém éteru. Začínáme ale s Backstreet Boys a zároveň přáním dobrého a příjemného čtvrtečního rána. Od Michala. Ahoj.
0: Michal Klaj. Hit Radio 90.

0: Byli jste schopni si ještě na zítra narychlo vzít volno a vyrazit směr Bratislava, tak večer tam zaspívá tenhle týpek Lenny Kravitz. Vlakem, co jsem tak koukal, jsou to asi 4,5 hodiny, což je akorát tak na jednu knížku, takovou tu klasickou. A jsem teda hodně zvědavej, jestli si nakonec Lenny navlíkne i ty svý pověstný kožený kalhoty, když má být zítra i na Slovensku 8.30. No, popravdě, jestli to v nich vydrží tak dvě písničky, tak to bude za mě frajer. A když tak potom dejte vědět, jaký to bylo a nějakou fotku pošlete, jestli tam pojedete. Jo? Tak domluveno. Jednu rokovou podpultovku bych tady pro vás taky měl a vyštrachal jsem jí tady z našeho archívu. Tak si na ní chvilku počkejte. Za chvilku na Hit Radio 90. Máte jí.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toto je?
3: Dobravárt, vezeme vám pračku.
2: A co teď?
3: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
2: No tak to si rozumíme.
4: Nechte si dovést třeba extra prostornou lednici Bosch a my vám vrátíme až 4000 korun zpět. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Attention!
7: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
6: Yes, sir!
7: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
6: La Tropical!
7: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
8: Hudební devadesátky

If I Ever Lose My Faith in You, a Sting zavítal chvilku před 8:30 i k nám na Hit Radio 90. A co mě na něm totálně nadchlo a dostalo, tak to jsou jeho, tedy Stingovy koncerty uprostřed nejslavnějších muzeí na světě. Teď nedávno třeba vydal recitál z Utrop Rijks Musea v Amsterdamu, pokud jste někdy byli, je to tam nádherný, krásný, a Sting tam zpívá své slavné hity obklopen Rembrandtovou noční hlídkou. Jo, prostě ikonický. Česká hudba, ikonické obrazy a takzvaně umění na první dobrou. Hit Radio 90, páteční ráno, a tohle je ten song z našeho archivu. Miluju Soul Asylum a jejich Misery.

0: Na Hit Radio 90 skupina Boyzone, která teď nedávno sklidila docela velkou bídu od fanoušků za jejich koncerty, který pánové udělali po letech. Prý tam totiž chyběla jakákoliv energie, chemie s fanouškama. No a nejvíc to Boyzone schytali za kritiku, tedy kritiku schytali za takové to, jak to mám říct, kýčovité možná až použití doprovodných videí, které se tam objevovaly za nima a který snad splašili na poslední chvíli někde z nějaký fotobanky či co. No, za rámeček si tohle Ronan Keating a spol rozhodně asi nedají, taková trošku možná spackaná a odfláknutá rozlučka. Velká škoda, přitom v devadesátkách byli Boyzone za velké hvězdy. Stejně jako třeba Aerosmith, anebo jako George Michael. A ty si dáme už za chvilku. Jsme Hit Radio 90.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tedy probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
3: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz.
4: Každý den chtějí lidé nakupovat chytře, proto si vybírají Allegro. Z tisíci produktů za ty nejnižší ceny. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Taky na George Michaela se dostalo v našem teď už vlastně dopoledním playlistu na Hitradio 90. Tohle byla mega píseň Freedom. No a pokračujeme v těch nejlepších 90. hnedka po 9. hodině a taky po aktuální dopravě.
1: Doprava.
2: Hezké ráno přeje Eliška Votrubová. Kamion skončil ve svodidlech na 1,70 km dálnice D8 ve směru na Německo. Okolo se jezdí se zvýšenou pozorností, zatím bez držení. Půl hodiny ztratíte u nehody na D6 ve směru do Prahy. Provoz vázne mezi 8. a 5. kilometrem. Srazila se tu dvě osobní auta a blokují levý pruh. Kolona je už na 5 kilometrů. U Prahy zůstaneme. Provoz vázne na příjezdu do hlavního města po D7 u Ruzyně. Na vině je dopravní omezení a 15-minutové zdržení v nesouvislé koloně na vás čeká na dálnici D1 na trase z Prahy na Brno. Doprava brzdí mezi Kývalkou a sjezdem na Břeclav.
1: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek CZ. Pro bohatší Česko.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
4: Všude zdejší, všude je fajn.
5: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
6: Jsme pro háčkování CZ. E-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
7: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
8: Příze látky tvoření našeho života koření.
6: Pro háčkování CZ.
9: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.
10: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: počasí.
1: Jasno nebo polojasno, sluníčko bude šajnit a bude vedro, někde až 38, jinak spíš tak průměr kolem 35. No, zítra ještě větší dusno a větší horko a někde z toho vedra má dokonce potom k večeru i zabouřit.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Upřímně, John Bon Jovi asi hodně vyděsil fanoušky, když kvůli zánětu dutin přerušil úplně z ničeho nic v polovině koncert v New Yorku. Týden, dva týdny zpátky. Ale zdá se, že to dokázal vykloktat Vincentkou anebo případně nějakýma syrovejma vajíčkama a už zase zpívá jako za mlada. Hotovo uzdraveno, člověk prostě nesmí jen tak ztrácet víru. Takže keep the faith, za chvilku 9. hodina a přeju vám hezké dopoledne.
0: Michal Klaj.
2: Hit Radio 90.

vám 90. Non-stop! Hit Radio 90.

0: Letos už si jednou O2 arénu v Praze užil a tak si to v květnu 27 zase zopáknem. Eros Ramazzotti a Piu Bella Cosa dal právě teď a tady na Hit Radio 90. Pokud jste včera nestíhali další hitparádovou vzpomínku z poloviny prázdnin 1992, tak si dejte v neděli repete hitparády Eurochart Hot 100, to pro vás vysíláme odpoledne reprízu. A uslyšíte tam třeba Guns N' Roses, Erasure, dokonce i z Prostýho prince, který tenkrát, a to je taková vzpomínka na tu dobu, podepsal 100 milionovou smlouvu. No a prvním hitem, kterým se po takovým ranci peněz prezentoval, tak to byla písnička Sexy MF. Pustíme si, povíme si, řekneme si, když vám to vyjde v neděli odpoledne ve 4, tak budeme moc rádi. Tak domluveno.
1: Hitparáda Eurochart Hot 100 je zpátky. Nejúspěšnější hity 90. let v jedné hodině. Každý týden velký comeback do jednoho 90kového týdnu. Eurochart Hot 100. Ve středu a v neděli na Hit Rádiu 90.
2: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
3: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady!
4: Zábava vlny tobogány.
5: Co vás čeká?
4: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
5: Plno tobogánů a skluzovek.
4: Tak všichni rychle do plavek.
5: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kupři vstupenku.
4: Relax, drinky, animace.
5: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
4: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
3: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
6: Fenomén Šance Liga je zpět.
7: Tady Pavel Kadeřábek z AC Sparta Praha. Čeká nás spousta velkých zápasů, tak u toho buďte s námi.
6: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na OnePlay.
8: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
9: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
10: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
11: Pohádkový Ladův kraj, na zámku je pro nás ráj.
10: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
11: Smích a hry a prima den, na Berchtold zas pojedem.
12: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
10: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
1: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

Devadesátka, která přetrvává a přetrvá další dekády a dekády, na to vemte jet, klidně i ruku do ohně bych za to dal. What is love, tohle byl Headway a mimochodem bylo to i jedno z témat našeho devadesátkového podcastu Vypalovačka, tedy téma Eurodance, kde a jak to celý šílenství vlastně vzniklo, kdo tenkrát tahal za nitky, kdo na tom vydělal bambiliony a kdo naopak utřel nos. Tak když tak vyzkoušejte na Spotify, na YouTube a nebo přímo na našem webu hitradio90.cz. Společně s Markétou a s Ivošem neprobíráme tedy pouze Eurodance, ale třeba Britpop, boybandy, devadesátkový seriály, filmy, Madonu nebo Jacksona. Hele, takhle, stačí si jenom vybrat. Tady už jsou OMC a How Bizarre.

0: No, píseň, kterou by si teď přála zpívat asi spousta lidí, hlavně tedy ve Francii, ve Španělsku, taky pravděpodobně u nás. Proč na mě furt tak prší? Zpívala teď na Hit Radio 90 skupina Travis. Tak třeba, co já vím, se brzy dočkáme, i když podle té předpovědi na srpen to moc nevypadá. Já už jsem třeba úplně definitivně odpískal a uzavřel letošní houbovou sezonu, která vlastně ani skoro žádná nebyla. Už prostě nevěřím tomu, že něco vůbec poroste. Jsem takzvaně houbařsky rezignoval. Jo, kdeže loňské a ještě k tomu předloňské houby jsou. Tak já se jdu schladit trochu aspoň a o vás už se teď bude starat ještě vlastně před desátou Markéta tady na 90. Tak od Michala přání hezkého čtvrtku.
1: Nejvíc 90kových ploužáků v českém éteru. To je Zóna lásky. Každý večer od 10 do půlnoci na Hit Rádiu 90. Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžovýslon.cz.
2: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
3: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
4: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
5: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
1: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Rádio 90.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
2: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
3: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
4: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchači?
5: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné vlky, která teče okolo nás.
4: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
5: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomností ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně se děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
4: Takže za zvířátky do ohrádky zooparkzelčin.cz.
3: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčin.cz.
6: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprague. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
7: Je jedno, jestli si programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
8: Už je čtvrtek 30. července. Studenti možná nejsou nadšený, že to tak letí. Hlídací babičky už volají po střídání. Tak sílu pro všechny. Markéta Rachmanová s vámi.
0: Markéta Rachmanová. Hit Radio 90.

0: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Hit Radio 90. 90 non-stop.

devadesátky jsou zpátky. Hit Radio devadesátka.

Před prázdninama jsme vypustili díl našeho podcastu Vypalovačka právě o Madoně. A to všechno kvůli tomu, že Madonna vydala na začátku léta taneční album. A taky proto, že Madonna je klíčová hvězda, která má pořád co říct světu, nejenom zpěvem, což třeba dokázala nedávno při fotbalovém finále. Druhý den se o její show psalo víc než o těch offsidech a o tom vlastně docela nezajímavým finálovým fotbalovým zápase. Hezký dopoledne.

0: Tři hity, co jste dlouho neslyšeli.
1: Tři události, na které jste už zapomněli.
0: Tři návraty do let, kdy byl svět
2: ještě v pořádku.
0: Tři ve tři, každý den v 15 hodin. Na Hit Rádiu 90.
3: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
4: Hej, už máš řidičák?
5: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
4: Fakt?
5: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
6: Všechno, co potřebujete na léto, najdete v Kauflandu. Například bylinnou limonádu Kofola Multipack za 89,90. Legendární Staropramen desítku půl litru za 10,90. A Linteo toaletní papír 30 rolí za 139,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
7: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
1: 90 jsou zpátky.
0: Hit Radio 90.

0: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší, všude
2: je fajn. Také máte rádi klasiku? Přesně pro váš styl a pohodlí jsme vyladili komfortní výbavu za atraktivní cenu. Určitě vám ale také padne do noty, že se postaráme o váš servis a prodloužený zážitek. Akční modely Škoda Classic jednoduše pro vás.
3: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
4: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
5: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
6: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
7: Příze látky tvoření, našeho života koření.
5: Pro háčkování.cz.
8: Jasně, já ti splním přání, Trio.
9: Ryba jo.
8: Chytrý mozek.
9: Bujné svaly.
8: Kila dolů bez námahy.
10: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
11: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
12: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: devadesátky non-stop.
1: Jich Evropy možná vysychá, francouzská Loára už možná nemá ani kapku, ale naše zdroje jsou bezedné. Devadesátky non-stop teď vybírá Markéta Rachmanová. Přeju vám hezký dopoledne s náma.
0: Hit Radio devadesátka a Markéta Rachmanová.

0: Babi, co to děláš? Proč vymýváš ten kelímek od jogurtu?
1: Přeci ho nevyhodím špinavej.
0: Vyhodíš? Doufám, že jsi chtěla říct, že ho vytřídíš do koše na plasty.
1: Samozřejmě. Holčičko, já už třídím spoustu let. Začala jsem, když tvoje máma byla ještě malá holka.
0: Super, tak to teď ještě vylepšíme. Ten kelímek nemusíš vymývat. Stačí, že je prázdný.
1: Aha, zase nějaká novota?
0: Ani ne, ale nedávno jsme měli ve škole zajímavou besedu.
1: Co vám říkali?
0: Třeba to o tom vymývání. A taky nám vysvětlili, jak důležité jsou při třídění barvy kontejnerů. A že se někde můžou sbírat třeba kovy společně s plasty do žlutého.
1: Tak to u nás není. My tady máme na plechovky šedý kontejner.
0: No právě, třídění se může v různých městech lišit. Proto je důležité sledovat hlavně nálepky na kontejnerech.
1: To třídění je vlastně jednoduchý.
0: Přesně. A ještě říkali, že se nemusí vymývat ani sklenice od okurek a může se třídit i s víčkem, babi.
1: Opravdu? Tak já tam ty víčka příště nechám.
0: Super. Jo, a taky je dobrý rozkládat krabice a mačkat petky i plechovky. Nezaberou pak v kontejneru tolik místa a vejde se do něj víc.
1: Tak vidíš, jak to třídění ovládáme. A třeba se k nám ten nevymytý kelímek od jogurtu zase vrátí zrecyklovaný. Třeba jako květináč.
2: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen prosecco.
5: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Jisk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Atención, señoras y señores!
7: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
6: Un, dos, tres!
7: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
6: La Tropical!
7: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
6: Awarashar!
2: 90ky jsou zpátky.
8: Barbie, let's go party.
2: Jsou zpátky.
9: Hit me, baby.

0: Miau.
1: Ve čtvrtek na Hitrádiu 90 Kristýna Aguilera. Kristýna se jako producentka a autorka několika nových písní silně angažuje v divadelní adaptaci svého slavného filmu Varieté. Ten muzikál měl velmi úspěšný zkušební předpremiéry ve Velké Británii a aktuálně se připravuje jeho velkolepý přesun na prestižní West End. Super, gratulujeme, tak bude důvod vyrazit na ostrovy. Teď Metallica, hezký dopoledne.

0: Už tam budem.
1: Nech toho.
0: Raději už tam budem.
1: Přestaň. Je mě vedro.
2: Pohodová cesta? To chce kuře.
0: Mňam.
2: Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
3: Letní sezóna je v plném proudu. Nakrájejte čerstvou úrodu a uložte ji do praktických plastových nebo skleněných dóz. Dózy i nože nyní v Penny pořídíte se slevou až 63%. Penny.
4: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
5: Tak nečekejte, jezděte!
6: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
7: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
6: Více na kopecký.cz.
8: Devadesátky jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Letní výběr v Kauflandu potěší celou rodinu. Například kaktus, vodová zmrzlina, multipek za 79,90. Opávia Bebe Dobré ráno, cereální sušenky za 50 korun. A Borotalko, Deospray Roll-On nebo Deostick za 64,90. Až do 4. srpna. Kaufland.
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Nejlepší ceny měsíce v online shop.cz.
3: Nakupujte za nejnižší ceny měsíce. Tisíce vybraných produktů právě nyní nejvýhodněji v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
5: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
3: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariéra.kaufland.cz. Kaufland, moje první volba.

0: devadesátky non-stop.
1: I po 12. hodině s vámi na Hit Rádiu 90 Markéta Rachmanová. Kdybych měla vybrat jeden hit, který si tady pustím víc nahlas než ostatní, tak by to byly Simply Red. Tak bude super, když si na ně počkáte se mnou. Hezký dopoledne.
0: Markéta Rachmanová. Hit Rádiu 90.

0: plakátů na stěnu sbíráme lajky, ale pořád u toho vypadáme stejně dobře. Sleduj Hit Radio 90 na Facebooku a na Instagramu. Připomeneme ti, proč byl Walkman víc než iPhone a proč tvoje první láska voněla jako melounový sprej z tržnice. Hit Radio 90 na Facebooku a Instagramu.
1: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
2: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, dvoje tempo. Barvám neutečeš.cz.
3: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
4: Cestovní kancelář Coral Travel vás zve do hotelu Xanadu Club Makady Bay v Egyptě, přímo u pobřeží Rudého moře. Pětihvězdičkový resort Xanadu Club Makady Bay nabízí služby High Class All Inclusive, aquapark, bazény, dětský klub i zázemí pro sport a relaxaci. Zažijte dovolenou plnou slunce, moře a skvělých služeb. Vyrazte z Coral Travel a objevte kouzlo Egypta.

Alané je píseň zpívaná v africkém jazyce Duala. Stala se obrovským letním hitem po celé Evropě, včetně České republiky samozřejmě. No a v mnoha zemích tenkrát vedla hitparády. Možná, že jste včera propásli tu naši legendární Eurochart, tak v neděli ve 4 si můžete dát repete anebo naladit ve víkendové repríze. Teď Simple Red na Hit Radio 90. Hezký čtvrtek.

0: Zóna lásky. Ty největší ploužáky, u kterých jste se poprvé červenali. Každý večer od 10 do půlnoci. Prožijte si to znova.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vpcentrum.cz.
2: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
3: Ptáš se mraků, kterou cestou se dá.
4: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
5: Jsi všude zdejší, všude je fajn.
6: Co to je?
7: Dopravárt, vezeme vám pračku.
6: A co teď?
7: Teď vám ji vyneseme, rozbalíme, zapojíme a starý spotřebič odvezeme.
6: No tak to si rozumíme.
8: Proměňte obyčejné sledování v zážitek s 4K QLED televizí Philips a technologií Ambilight. Datart, opravdový elektrospecialista.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se ze Želví zahrady.
1: Všichni jsou v pohybu, trampolíny hučí, koně klusají a vy se smějete. Já si říkám pomalu, ale s úsměvem. Když si sem sedneš do stínů, tak teprve vidíš, jak je to tady v Zelčíně krásný a jaký je to tu pohodový léto.
0: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Hej, už máš řidičák?
4: Jasně, Autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
3: Fakt?
4: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
5: Devadesátky. Nejlepší.

0: devadesátky non-stop.
1: Jsme Hit Radio 90, hrajeme v dabu, takže nás pohodlně ladíte na svých prázdninových cestách republikou. No a když zakotvíte, tak stačí přejít na stream, anebo si jako dárek domů pořídit dabové rádio. Dneska třeba Božkům k svátku. Markéta Rachmanová s vámi.
0: Hit Radio 90 a Markéta Rachmanová.

0: devadesátka. Hit Radio devadesátka. Kung Pao, Švej Žužu, kachna na pálivém zelí. Vyzkoušejte legendární Čínu, ale i chobotnice, humry i další speciality v restauraci Zelená zahrada na Královských Vinohradech. Posaďte se k jezírku z koi kapry nebo k hořícímu krbu a vychutnejte si zdejší atmosféru. Restaurant Zelená zahrada. Šmilovského 12, Praha 2. www.zelena-zahrada.eu.
1: Ta Čína je originál, jako byla před lety ve Vodičkově ulici. Váš Ringo.
2: Hudební devadesátky byly nejvíc.

Čím dál víc mladých lidí si pořizuje muziku znova na CD nosičích, to je zpráva. Mladší generaci už prej přestává bavit to neosobní vlastnění alb současných umělců a chtějí zažít taky ten pocit, kdy si prostě CDčko můžeme osahat a hlavně vystavit někam na poličku. Takhle, já si teda jako myslím, že mezi námi je spousta těch, co se ještě v autě nevzdala CD přehrávače a v obýváku někde pod televizí normálně CDčka pořád máme, že jo? A máte tam třeba Erika Kleptna? Teď na Hit Radio 90.

0: tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
1: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
2: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
0: Příze látky tvoření, našeho života koření.
1: Pro háčkování.cz.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
4: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenajle 450 gramů za 29,90. Albert.
5: Rodinná akce, party s kamarády nebo netradiční rande? Levels Prague. Největší zábavní centrum v Evropě. Tři patra zábavy, přes 200 arkád, minigolf, kuželky, šipky i autodrom. Živé sportovní přenosy, bary, skvělé jídlo a hodiny zábavy. Levels v máji na Národní třídě.
6: Chceš jít se stádem? Nebo vlastní cestou? Já půjdu po svých. Oblíkám se bez potisku. www.bezpotisku.cz.
7: Devadesátky jsou zpátky.
8: Hit Radio 90.

0: Tohle byla fakt krásná věc od kapely Crowded House, Fall at Your Feet na Hitrádiu 90, 2,5 minuty před 14, což je čas, kdy se s vámi vítá Ivo Halač, trošku nerozmluvený, tak doufám, že to bude lepší a lepší během odpoledne, které spolu strávíme až do 18 hodin, tak snad si to užijeme pěkně spolu. Teď se k nám ještě přidá také Lucie s aktuálními informacemi. Doprava.
1: Na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru od letiště k dálnici D1 vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut. Počítejte tam se zdržením okolo 10 minut. Na dálnici D4 na 38,5 kilometru směrem od Prahy na Strakonice bouralo osobní auto s dodávkou. Na místě jsou záchranáři, počítejte tam se zdržením. A přibližně 30 minut se zdržíte na dálnici D1. Kolona aut se vytvořila kvůli dopravnímu omezení u Měřína, kde je neprůjezdný levý jízdní pruh. Popojíždí se od stého 42. po 33. kilometr ve směru z Brna na Prahu.
2: Máme pro vás tip na zajímavé nemovitosti v nabídce MM Reality. Byt 2KK v Horní Lhotě na Ostravsku za 4 miliony 110 tisíc korun. Byt 1KK v Horní Lhotě za 1 699 tisíc. Další byt 1KK v Horní Lhotě za 1 899 tisíc. Poslední byt 1KK v Horní Lhotě za 1 699 tisíc. A byt 1KK na Pražském Smíchově za 3 miliony 900 tisíc korun. Aktuální nabídku všech nemovitostí najdete na mmreality.cz.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady. Vinetu! Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Hitradio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Podobně jako dneska bude i v pátek převážně jasno až polojasno, později odpoledne a večer bude přibývat oblačnost a hlavně v severozápadní polovině území se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů Celsia, nejvyšší denní o něco vyšší než dneska, zhruba o 3 stupně, 34 až 39.
0: Hrajeme vám 90 non-stop.
1: Tak společně přežívejme to vedro, které se vrátilo na území Česka. Pojďme si k tomu zahrát nějakou ideální písničku na rozhýbání, i když vlastně to rozhýbání může způsobit, že nám bude ještě víc vedro. No.
0: Hit Radio 90 a Ivo Alač.

0: Tohle byla na Hit Rádiu 90 Beverly Craven, no ale Lovec Craven, jak asi víte, je jednou z postav Marvelova vesmíru a myhnul se třeba jako stín v tom předchozím díle Spidermana. V tom nejnovějším, který má podtitul Z Brusu nový den a už je i v našich kinech, ale Craven the Hunter není. Za to je tam třeba Hulk, Punisher a taky fakt skvělý záporák. Doporučuju.
1: Jedinečná akce v drogerii Teta. 2+1 zdarma na všechny produkty péče o vlasy v libovolné kombinaci. Nebo sleva minimálně 40% na dekorativní kosmetiku značek Wet n Wild a Max Factor. Více na tetadrogerie.cz.
2: Ptáš se mraku, kterou cestou se dá.
3: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu.
2: Všude zdejší, všude je fajn.
4: Okénko do ohrad a výběhů Zooparku Zelčín.
5: V našich pořadech ze Zooparku Zelčín se pravidelně ptáme, co je nového. Dnešním tématem jsou zvířata a Zoopark Zelčín jako takový. U mikrofonu je Luboš Koník. Pane Koníku, na co k vám pozvete naše posluchače?
6: Na zážitky. Jsme volnočasový areál, určený především pro rodiny s dětmi, ale myslím, že si u nás všichni najdou to své, co je zaujme. Chováme více než 200 kusů zvířat od hospodářských po exotické a jsme největší kontaktní zoopark v Čechách. Ale není to u nás jen o zvířatech. Zoopark Zelčín budujeme od roku 2004, takže letos slavíme 20. výročí a každý rok u nás návštěvníci najdou vždy něco nového. Trampolíny, hrací prvky pro děti, akce pro děti, koncerty. Už několik let nabízíme i splutí klidné Vltavy, která teče okolo nás.
5: Je toho dost, ale skutečně mohou návštěvníci i doohrat?
6: No určitě, to je hlavní myšlenka Zooparku Zelčín. Kontaktní zoopark. Říkáme, že všechna naše zvířata v Zooparku Zelčín jsou kontaktní, ale některá jen za přítomnost ošetřovatele. Proto nabízíme i komentované prohlídky, kde si třeba děti mohou pohladit, nakrmit klokany nebo pštrosy emu. Každopádně si děti do syta mohou pomazlit s ovečkami, kůzlátky a podobnou drobotinou. A když budou chtít mít zvířátko jenom pro sebe, můžou si vzít třeba kozu nebo mini prasátko na procházku.
5: Takže za zvířátky do ohrádky? Zooparkzelčín.cz.
4: Přijeďte i vy. Přesvědčte se, jaká ta zvířátka u nás máme. Kousek od Mělníka v Zooparku Zelčín. Zooparkzelčín.cz.
7: Hit Radio 90. 90 non-stop.

devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio devadesátka.

před měsícem v Brně změřili, že když je venku takhle kolem 38, tak se pocitová teplota může dostávat i nad 50 stupňů. A to jenom, když máte na sobě krátké světlé oblečení. V případě, že máme dlouhé černé, tak se ty hodnoty pociťované teploty můžou dostat i o 10 stupňů výš. No, tak 60 nechcem, takže černý trička schovat, i když vlastně černá schovává špeky, že jo?

0: Dneska slaví narozky Herkules, Conan, Terminátor, Likvidátor, policajt ze školky a běžící muž. Jako dnešní 3 ve 3, tři hity, které něco spojuje, si tak dáme tři hity z 90-kových filmů Arnolda Schwarzeneggera. No ale už za chvíli na Hit Radio 90 kapela, která před několika dny oznámila návrat na koncertní pódia. Faith No More.
1: Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
3: Necítíte se dlouhodobě dobře? Gen X odhalí problém s krve. Gen X. Laboratorní vyšetření bez čekání. Výsledky okamžitě. GenX.cz.
4: Intertas Plus. Česká jistota v dopravě. Silnice, vzduch i moře. Doručíme kamkoliv. Kvalita služeb bez kompromisů. Intertas Plus.cz.
5: Devadesátky jsou zpátky. Barbie, let's go party. Jsou zpátky. Hit me, baby, one more time.

0: Skvělá věc, Richard Marx Hazard doznívá na Hit Radio 90, 4 minuty před 15, za chvíli tedy 3 ve 3, ale ještě předtím také nejnovější informace od Lucie. Doprava.
1: Na Pražském okruhu na 22. kilometru ve směru od letiště k dálnici D1 vyšetřuje policie srážku dvou osobních aut. Počítejte tam se zdržením okolo 20 minut. Asi 40 minut se zdržíte na dálnici D1. Kolona aut se vytvořila kvůli dopravnímu omezení u Měřína, kde je neprůjezdný levý pruh. Popojíždí se od stého 42. po stý 33. kilometr ve směru z Brna na Prahu. A nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří v pravém pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi stým 69. až stým 96. kilometrem. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením okolo 10 minut.
2: Znáte to. Přístavba vzadu, garáž, která se časem zvětšila, podkroví, které vzniklo, tak nějak postupně. Dnes je u mnoha nemovitostí realita jiná než projekt na úřadě. Legalizací stavby vám dáme vše do pořádku. www.stavby-legal.cz.
3: Ahoj, tady Cenfluencer. Teď nemůžu mluvit, protože procházím tisíce produktů za ty nejnižší ceny na Allegro. Podrobnosti najdeš na allegro.cz v sekci Záruka nejnižší ceny. Užívej si víc za méně. Allegro.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vosy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
9: Atención!
10: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci...
9: Yeso!
10: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
9: La Tropical!
10: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
11: Hit Radio 90. 90 non-stop.

0: počasí.
1: Podobně jako dneska by mělo být i v pátek převážně jasno až polojasno a později odpoledne večer může přibývat oblačnost a hlavně teda v severozápadní polovině se místy přidají přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty 22 až 17 stupňů Celsia, nejvyšší denní 34 až 39.
0: Hrajeme vám 90ky nonstop.
1: A 79 je dneska Arnoldovi Schwarzeneggerovi, který to dotáhl hodně daleko, nejenom v kulturistice, ve filmovém světě, v biznisu, ale i v politice. Bývalý guvernér Kalifornie je ale samozřejmě nejznámější jako hvězda akčňáků, ale taky několika úspěšných komedií. Oscarový herec to teda rozhodně není, spíš takový malinový. A 2,90-kové Arnoldovy filmy, za které byl nominovaný právě na anticenu Zlatou malinu, si za chvíli připomeneme. Hity R. Kellyho a Def Leppard. Ale dáme si i tu hlavní píseň z přelomového Terminátora 2.
0: Ivo Alač. Hit Radio 90. 3 ve 3.

0: Na Hit Radio 90 doznívá velký hit Gotham City, R. Kellyho. Z toho asi nejhoršího filmu o Batmanovi, Batman a Robin. V tom byl Arnold jako záporák, Mr. Freeze. Předtím jsme tu měli Arnolda jako Terminátora v hitu You Could Be Mine kapely Guns N' Roses z Terminátora 2. No a díky Def Leppard a Two Steps Behind jsme tu měli Arnolda jako posledního akčního hrdinu. Připomněli jsme si tady 90-kové filmy sedminásobného mistra Olympia a čtyřnásobného mistra Universe Arnolda Schwarzeneggera, který dneska slaví 79. narozeniny. Tak mu přejeme všechno nejlepší.
1: Tři ve tři. Na Hit Radio 90.
2: Proto žádáme, abyste třídili plasty. Dáte jim šanci na další využití. Konec hlášení.
3: Tati, slyšel jsi to? Tak to bych mě zajímalo, jak se plasty recyklují. Třeba tahle petka. Co se stane, když ji hodím do žlutého konťáku?
4: To jsi správně zvědavej. No, zrovna nedávno jsem o tom čet. Vytříděním dobrodružství petky teprve začíná. Plasty ze žlutého kontejneru se odvezou na třídící linku, kde se dotřídí podle druhů. Tvoje petky konkrétně podle barev.
3: Aha, tak to zní opravdu dobrodružně. A co dál? Rovnou se z nich udělají nové petky?
4: Ne. Na to si ještě chvíli počkají. Slisují se do balíků a putují k recyklačním firmám. Tam se rozemelou, vyperou a přetvoří na malé plastové kousíčky. Těm se říká flakes.
3: A z těch flakes se dělají zase nové lahve na vodu nebo na limonády?
4: Ano. A nejen ty, ale taky třeba vlákna do mikin nebo spacáků, dokonce i na koberce.
3: Takže moje láhev od limči může být příště mikina? Hustý.
4: Přesně. Každá petka má šanci na nové využití. Jen ji musíš hodit do správného kontejneru.
3: Jasný, žádný problém. Dopiju, zmáčknu a vytřídím do žluté.
5: Více informací najdete na www.jaktřídit.cz.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Jasně, já ti splním přání, Trio.
8: Ryba jo.
7: Chytrý mozek.
8: Bujné svaly.
7: Kila dolů bez námahy.
9: Ryba, ryba, ryba, ryba jo.
8: Sladkovodní ryba? Tak v čem je háček?
10: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
11: Pohádkový ladu v kraj? Na zámku je pro nás ráj.
10: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
11: Smích a hry a prima den, na Berchtold zas pojedem.
12: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
10: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
13: 90. jsou zpátky. Hit Radio 90.

Než před několika lety přijela kapela AHA na svůj úplně první koncert v Praze, tak jsem si poctivě poslechl všechna alba, které kdy pánové vydali. A víte, které mě úplně dostalo? Úplně nejvíc. A vlastně mě taky hodně překvapilo svým zvukem a mimořádnou písničkářskou kvalitou. Šlo o desku nazvanou East of the Sun, West of the Moon. Jestli jste ji ještě nikdy celou neslyšeli, tak doporučuji, udělejte si takový pěkný večer s kapelou AHA. Právě z tohoto alba je hit I Call Your Name, který nám teď doznívá na Hitrádiu 90. Máme 15:30 a pokračujeme dál s tímto velkým hitem Billyho Joela, The River of Dreams.

Hit Radio 90. Come here, baby.

0: Aerosmith a Crazy na Hit Radio 90. No a co může znít na první dobrou taky šíleně, ale je to vlastně asi dobrý nápad. Písně kapely Aerosmith. Na písně kapely Aerosmith se brzy bude tančit balet v jednom speciálním představení souboru Virginia National Ballet. Premiéra by se měla odehrát 2. května příštího roku. A není to úplně poprvé, co tento soubor zkouší něco takového. Už tančil balet na hudbu Beatles, nebo dokonce i Black Sabbath. Za chvíli na Hit Radio 90. Roxette a nebo Madison Avenue.
1: Jsme autoškola, jsme VT Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Jsou tu epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen. Tankujte paliva Efekta se slevou 1 koruna na litr a prémiovou Vervu se slevou 2 koruny. Slevy platí s Orlen appkou každé pondělí a s tankkartou Easy každý den. Tankujte kvalitu za epické letní slevy na čerpacích stanicích Orlen.
5: To nejlepší z Prahy v Riegerových sadech. Groovy Market Fest přináší vybrané prémiové koncepty, módu, design, hudbu a komunitu lidí, kteří milují autentické zážitky. Pravidelný městský market se vrací každou první sobotu v měsíci. Zažij pilotní edici už 1. srpna. Více na groovymarketfest.com a Instagramu.
6: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90. 90.

0: Cher, Hit and Believe, dal Tina Turner tuhletu píseň When the Heartache is Over, která nám právě teď doznívá 3 minuty před 16 na Hit Rádiu 90. Je čas na aktuální informace z dopravy od Lucie.
1: Doprava.
2: Na dálnici D56 na 47. a půltém kilometru směrem od Ostravy na Frýdek místech došlo k požáru nákladního auta. Dálnice je dočasně uzavřená. Poslední volný sjezd je exit 44 Paskov. Asi 20 minut se zdržíte na dálnici D1. Kolona aut se vytvořila kvůli dopravnímu omezení u Měřína. Popojíždí se od stého 42. po 133. kilometr ve směru z Brna na Prahu. A nesouvislá kolona převážně kamionů se tvoří v pravém pruhu na dálnici D1 z Prahy na Brno. Popojíždět budete mezi stým 82. a stým 96. kilometrem. Osobní auta projedou levým pruhem se zdržením okolo 20 minut.
1: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
3: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory Grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
4: Tahitské léto v Aquapalace Praha už je tady.
5: Zábava vlny tobogány.
6: Co vás čeká?
5: Porce exotiky a k tomu divoká řeka.
6: Plno tobogánů a skluzovek.
5: Tak všichni rychle do plavek.
6: Nemusíš mít letenku, na e-shopu kup si vstupenku.
5: Relax, drinky, animace.
6: To je nekonečné moře legrace jak z tahitské pláže.
5: Tak co vy na to? Kdo z vás se ukáže?
4: Aquapalace Praha, tahitské léto. Zábava na celý den. Více na aquapalace.cz.
7: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
8: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
9: Fenomén Šance Liga je zpět.
10: Tady Tomáš Vlček ze Slavie. Nová sezona je tady a věřím, že u toho budete s námi.
9: Všechny zápasy fotbalové Šance Ligy sledujte exkluzivně na jednom místě. Na Banplay.
11: Barvám neutečeš 2026. Nejbarevnější akce roku je opět tady. Barvám neutečeš 2026. 8. srpna Sportovní park Pardubice. Dvě trasy, tvoje tempo. Barvám neutečeš CZ.
12: Na tuto akci i do městské džungle chytré oblečení Citizen. Citizen. Oblečení, kterému můžete věřit.
13: Společnost Kaufland právě teď rozšiřuje svůj tým a hledá do logistického centra v Modleticích nové skladníky. Získejte práci, která vám dá jistotu, benefity a stabilní zázemí. Udělejte krok správným směrem a přihlaste se na kariera.kaufland.cz. Kaufland. Moje první volba.
0: Počasí. Zítra by mělo být převážně jasno až polojasno, později odpoledná večer, ale může oblačnost přibývat a hlavně teda v severozápadní polovině území se místy přidají i přehánky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty mezi 22 a 17 stupni, nejvyšší denní mezi 34 a 39.
1: Hrajeme vám 90 non-stop.
0: Stále se samozřejmě vzpomíná na včera ráno tragicky zesnulého Glena Hansarda, který taky odešel velmi předčasně, podobně jako dva pánové, na které zavzpomínáme za chvíli na Hit Radio 90. Dáme si Michaela Jacksona a Kurta Cobaina.
1: Hit Radio 90. A Ivo Alač.

0: úvodu hodiny na Hit Radio 90 jsem říkal, že si připomeneme další slavné hudebníky, kteří nás bohužel opustili předčasně, stejně jako včera Glenn Hansard. No tak jsme tu měli nejprve Kurta Cobaina a teď taky Michaela Jacksona. A mimochodem o obou jsou i dva z dílu naší Vypalovačky, podcastu o fenoménech 90. let.
1: Poslouchejte podcast Vypalovačka. Jediný opravdový podcast o fenoménech 90. let.
2: Dneska tedy probereme fenomén MTV.
1: Markéta Rachmanová, Michal Klein a Ivo Alač. Pamatují si všechno a prožili to spolu. Podcast Vypalovačka. Protože my jsme tam fakt byli.
3: Prosecco přesně v italském stylu?
4: To je Mionetto.
3: Kvalitní Prosecco s ležérním šarmem?
4: Mionetto.
3: Prosecco z rodinného vinařství s téměř 140-letou tradicí?
4: Mionetto.
3: Prosecco z nejlepších hroznů, lehké a svěží?
4: Mionetto. Víc než jen Prosecco.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
6: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
7: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.

absurditu, dehonestaci zvířat a lidské práce považují farmáři aktuální prodej mléka za 5,90, což je teda teď v některých obchodech naprosto běžné. Zemědělci už začátkem července avizovali, že pokud se situace na trhu nezlepší, tak jsou připraveni na podzim vyrazit do ulic a protestovat. No, akorát další problémy. All I Wanna Do teď bude zpívat Sheryl Crow na Hit Radio 90.

0: Jsou duety, které se úplně nepovedou, neladí to. Pak jsou ty, které jsou hodně úspěšné, ale kritici je přesto úplně nemusí. No a tento duet, ten byl opravdu delikátní. Terence Trent D'Arby a Desiree. Delicate na Hit Radio 90. Za chvíli spojení DNA a Susan Vega, anebo Stinga a Čeba Mamiho.
1: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme. Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem. Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme. Přízelátky tvoření našeho života koření. Pro háčkování.cz.

0: události tohoto léta. Zajistěte si vstupenky včas na duplex.cz.
1: Co takhle více radosti a méně starostí? Vy si naplno užívejte mimořádnou sportovní výbavu a radost na cestách. S péčí o váš vůz se spolehněte na nás. Nyní i díky prodloužené záruce a předplacenému servisu v ceně vozu. Akční modely Škoda Dynamic jednoduše pro vás.
2: Na vaši návštěvu se těší Autobranka, váš autorizovaný prodejce vozů Škoda v Praze a v Náchodě. www.autobranka.cz.
3: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: chvíli dvě naše dámy, obě Lucie, Vytvarová s dopravou a Daňková s přehledem zpráv. Doprava.
1: Dálnice D56 ve směru z Ostravy do Frýdku Místku je po požáru nákladního auta na 47. kilometru už průjezdná. Kolony se pomalu rozjíždí. Na dálnici D11 na 58. kilometru ve směru na Hradec Králové došlo k nehodě dvou osobních aut. Zdržíte se tu asi 20 minut. A pozor dejte také na Pražském okruhu ve směru od letiště k dálnici D1. Před sjezdem na Ořech je po nehodě neprůjezdný pravý pruh. Kolona je od plzeňské dálnice na přibližně půl hodiny.
2: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Konopiště. 12. a 13. srpna se promění amfiteátr Konopiště v Hrad Karlštejn. Těšit se můžete na Kateřinu Brožovou, Petra Štěpánka, Marka Vašuta a hlavně na legendární písně. Vstupenky na muzikál Noc na Karlštejně na kulturapodhvězdami.cz.
3: Alegria firma na zážitky nabízí letní vodní adrenalin.
4: Asi nedokážu ani popsat ten pocit, když mě tlak vody vytlačil nad hladinu. Najednou prostě letíš jako pták. Na tohle nikdy nezapomenu.
5: No připadal jsem si jako superhrdina. Najednou jsem vyletěl nad hladinu a udělal parádní salto. To bylo něco.
6: Darujte neobyčejnou dávku adrenalinu na flyboardu od Alegrie.
7: Třeba pod vedením mistra České republiky Petra Civína se naučíte létat nad vodou.
6: A nyní s mimořádnou slevou 10%. Flyboard najdete na
8: firmanazážitky.cz.
9: Léto v Praze? Zažijte ho naplno v Level Sprák. Hry, atrakce, zábava a zážitky pro malé i velké pod jednou střechou. Když venku pálí slunce nebo vás překvapí déšť, Levels je jasná volba. Levels Prague v máji na Národní třídě. Letní rodinná zábava, která baví. Levels.
10: Hit Radio 90.

0: Jdem zpráv, dobré odpoledne. Zrušení devátých tříd základních škol není na pořadu dne. Ministr školství Robert Plaga to řekl po schůzce s premiérem. O zkrácení docházky na základních školách před časem mluvil šéf sněmovny Tomio Okamura, ale také premiér Andrej Babiš. Údajná úspora 50 miliard korun, jak Okamura tvrdí, je podle ministra nereálná. Průměrná naplněnost hotelů a penzionů je v aktuální turistické sezóně na 43%, podobně jako loni. Přesto zhruba polovina podnikatelů hodnotí letošní sezonu v porovnání s předchozím létem hůře. Na německých silnicích hrozí zítra a o víkendu největší zácpy z celého léta. Dopravní situace bude komplikovaná na jihu země, kde ve dvou velkých spolkových zemích začínají prázdniny. K lidem, kteří vyrážejí na dovolenou, se přidají ti, kteří se vrací. Fotbalisté Hradce Králové se dnes pokusí stvrdit úspěšný vstup do sezony a nečekaný postup do další fáze kvalifikace Evropské ligy. Do domácí odvety druhého předkola nastoupí proti Tromsø po výhře 1-0 v Norsku. Zápas v Malšovické aréně má výkop v 7 večer.
1: Počasí. Zítra tady v pátek by mělo být převážně jasno až polojasno, později odpoledne a večer přibývání oblačnosti a hlavně teda v severozápadní polovině území místy přeháňky nebo bouřky. Nejnižší noční teploty mezi 22 a 17, nejvyšší denní mezi 34 a 39 stupni. O víkendu se místy taky vyskytnou přeháňky nebo bouřky a přes den se ta maxima budou pohybovat mezi 27 a 36 stupni.
2: Hrajeme vám 90ky non-stop.
1: Já se teda o víkendu chystám na sever, do Lužických hor, kde by nemělo být až takové vedro. V sobotu přes den jenom kolem 22 stupňů, tak snad to vyjde. Ale Pet Shop Boys budou už teď vyrážet na západ.
2: Ivo Alač, Hit Radio 90.

0: Vzpomínáte na komisaře Šimanského? Právě do jedné z epizod tohoto velmi populárního seriálu přispěl Chris Rea touhletou nádhernou písní The Blue Cafe. V této hodině si dáme ještě taky náš pravidelný filmový hit 6:30 na Hitrádiu 90, ale předtím třeba Freddyho anebo Erose.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu najdete kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 7,90. A cukr krystal 1 kg za 14,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 000 korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
3: Tak nečekejte, jezděte!
4: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
5: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
4: Více na kopecký.cz.
6: Letní novinkou pro tento týden jsou Sweet Chili Twister nebo Sweet Chili Zinger.
7: A s kódem KFC Léto si vychutnáte novinky i klasický Twister nebo Zinger pouze za 89 korun.
6: Milé Česko, léto v KFC chutná skvěle.
7: Tak využijte kód KFC Léto a dejte si Twister nebo Zinger jen za 89 korun.
6: Více informací v restauracích KFC.
8: Atención, señoras y señores!
9: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
8: Stres.
9: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
8: La Tropical!
9: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
8: Awarashar!

Vává na Hit Radio 90 je čerstvá osmdesátnice, takže tato vedro taky snáší hůř, jako mnozí z nás. Jste-li v Praze, tak existuje takzvaná mapa oáz chladu, na které jsou vyznačená místa, kde je možné se osvěžit, doplnit pitnou vodu nebo si odpočinout v příjemnějším prostředí. Tedy ukazuje nejbližší pítka, mlžítka, fontány, studánky, místa vhodná ke koupání nebo ochlazení u vody. Další velká česká města podobnou mapu spojující takto více opatření nemají, i když teda aspoň mapu veřejných pítek mají třeba Brno nebo Plzeň. A my máme ty nejlepší devadesátky, hrajeme non-stop, tady jsou Urban Cookie Collective a The Key, The Secret.

0: Jimmy Cliff, který pro kokosy na sněhu přespíval tuhletu věc reggae kolegy Johnnyho Nashe, by dneska oslavil 82. narozeniny. Bohužel jsme o něj v loni 24. listopadu přišli a tak jsme si tedy ten jeho velký 90. hit I Can See Clearly Now dali aspoň teď jako náš dnešní filmový hit v 5:30 na Hitrádiu 90. Za chvíli třeba Vanastovky, teď už Lucie. Ne ta kapela, ale kolegyně Vytvarová. Doprava.
1: V Praze na Smíchově v Dobřížské ulici ve směru na Barandovský most za tunelem Mrázovka havarovala 3 osobní auta. Počítejte tam se zdržením. Kolona se táhne až ke Strahovskému tunelu. Zdržíte se také na Pražském okruhu ve směru od letiště k dálnici D1. Před sjezdem na Ořech je po nehodě neprůjezdný pravý pruh. Kolona se táhne od plzeňské dálnice a je přibližně na půl hodiny. A na dálnici D11 na 58. kilometru ve směru na Hradec Králové došlo k nehodě 2 osobních aut. Tady se zdržíte asi 20 minut.
2: Nezmeškejte zahradní výprodej Visku. Sleva až 60% na všechen zahradní nábytek a doplňky. Všechno musí pryč. Visk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Už tam bude.
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude.
4: Přestaň. Vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Věda, řemeslo, Slimovice, lihovárek.cz. Věci, na které můžeme být hrdí.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Devadesátky. You got that something. Jsou zpátky. Devadesátky. Hit Radio 90.

0: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří na Kačinu. Na přelomu července a srpna ožije zámek Kačina odvážným muzikálem 50 odstínů, klasickými rebely nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
1: Ať už vás cesty zavedou mezi stáda ovcí na Beskydské louky nebo mezi červená jablíčka do jihočeských sadů, v Kauflandu vždy najdete to nejlepší od zdejších dodavatelů. Kaufland. Z lásky k regionu. Všude zdejší,
2: všude je fajn. Jsme autoškola, jsme VP Centrum. Školíme profesionální řidiče i budoucí učitele autoškoly. Vlastníme kompletní vozový park. www.vtcentrum.cz.
3: Vaše zboží v bezpečí, včas a kamkoliv. Intertas Plus. Silniční, letecká i námořní doprava na míru. Intertas Plus.cz.
4: Z chalupy se stal dům, ve kterém dnes bydlíte? Změna rekreačního objektu na rodinný dům má svá pravidla. Černá stavba je riziko, které je třeba eliminovat. Stavby Legal.cz vám zajistí klid a legalizaci stavby na klíč.
5: Hudební devadesátky byly nejvíc.

0: Je, ty máš ale velký nápis. Tak to nic, já se oblíkám bez potisku. www.bezpotisku.cz
1: Moon Club. Ideální místo pro váš stylový event až pro 500 hostů. Designové prostory, prvotřídní catering a doprovodný program. Moon Club. Dlouhá 26.
2: Hej, už máš řidičák?
3: Jasně, autoškola.cz, prostě the best. Žádný stres, u nás jedeš hned.
2: Fakt?
3: Mrkni na www.autoškola.cz a jedeš fest.
4: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Tvoříme, háčkujeme, tohle prostě milujeme.
2: Jsme pro háčkování.cz, e-shop a prodejna galanterie v Kostelci nad Labem.
3: Na e-shopu máme všechno skladem a okamžitě odesíláme.
1: Příze látky tvoření našeho života koření.
2: Pro háčkování.cz.
4: Je jedno, jestli jsi programátor, DevOps, konstruktér nebo tester. Na Skilleto víme, která práce ti sedne. Jsme Skilleto, chytrý pracovní portál pro lidi, co mají skills. Skilleto.cz.
5: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
0: 90 jsou zpátky. Hit Radio 90.

0: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí.
1: Veggie klobásky 180 gramů za 58,90 nebo brambory grenaille 450 gramů za 29,90. Albert.
2: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
3: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
4: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio 90.

Nejvíc devadesátek v českém éteru. Nejvíc devadesátek v českém éteru. Na webu i v DABu. Hit Radio.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte.
2: Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti kilo u nás za 54,90. Cukr bílý krupice kilo s apkou za 9,90. A zlaté věnečky 150 gramů s apkou za 19,90. Albert. Dle srovnání k 22.7.
3: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny jsou tady.
4: Vinetu!
3: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
5: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
6: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
5: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
7: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
8: Berchtold sem, Berchtold tam, nejradši ho ze všech mám.
9: Pohádkový ladu v kraj, na zámku je pro nás ráj.
8: Minizoo, kola taky, zábavy je tady mraky.
9: Smích a hry a prima den, na Berchtold zas pojedem.
10: Zámek Berchtold, místo, kde si každý člen rodiny najde to své. Dětský ráj plný zážitků, sportovní vyžití i odpočinek pro rodiče.
8: Více zábavy pro každého najdete na zámekberchtold.cz.
11: Baví tě tyhle hity? Tak to tě baví i Hit Radio 90.

0: Vyhrávej v Cinema City celé léto. Až do 13. srpna získáš za každý nákup body, které následně vyměníš za vstupenky, občerstvení a další skvělé ceny. A členové našeho klubu sbírají body dvakrát rychleji. Každý týden navíc losujeme výherce atraktivních dárků od našich partnerů. Zapůjčení luxusního vozu na půl roku, zážitkový výlet do Švédska, dárkové poukázky a další skvělé výhry. Všechny informace na letnisoutěž.cinemacity.cz.
1: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

Hit Radio 90.

0: Spotřební daň tvoří 14% státního rozpočtu. Lihovárek.cz. Pro bohatší Česko.
1: Možná jste to taky zažili. Z původní chalupy se postupně stal dům, ve kterém dnes bydlíte. Jenže původní objekt a současná stavba nejsou z pohledu úřadů totéž. Stavby.legal.cz vyřeší komplexní legalizaci vaší stavby s garancí a výsledkem.
2: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

0: Hit Radio 90.
1: Just a perfect day. Drink sangria.

0: Hit Radio 90. 90.
1: Růžový slon otevírá svět intimity, touhy a chvil plných vášně. Všechno, co si budete přát. Právě teď se slevou 20%. Růžový slon CZ.
2: 90. Nejlepší hudební dekáda.

0: Nejvíc zamilovaných devadesátek. Od 10 do půlnoci. Zóna lásky.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio devadesátka.

Právě posloucháte Zónu lásky na Hit Rádiu 90. Hit Rádiu 90.

0: Hit Radio 90.
1: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, belabel, belabel, belabel, CZ.
0: Hudební devadesátky byly nejvíc.

devadesátky. Non-stop! Hit Radio devadesátka.

0: Některé věci potřebuješ vědět, ale nechceš o nich mluvit. Žádné žádanky od lékaře, žádné trapné rozhovory. U GenX.cz si objednáš laboratorní testy na pohlavní nemoci, zajdeš na odběr krve po celé Praze bez čekání, diskrétně, s výsledky a konzultací online. GenX.cz. Česká laboratoř, individuální přístup, zdraví na míru.
1: Hrajeme vám devadesátky non-stop. Hit Radio 90.